17.19 a toto je House Tour od Sabriny Carpenter. Milujem, ste na Európe 2, ja som Dennis Candy a som hrozne rád, že ste tu so mnou dneska celý deň.